nawet keli zdaryca štošti nespadžavana je, jany vám uhetuju chvilinu mohuť da pamahče. Tak što, što sama je važna je, buďte až čarožnými i dumajče. Dumajče nad vadoj, dumajče za všody, bo heta človeku nie pavinna pieraškađať.